0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je to dobrý. Prostě to je dobrý. To je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
2: A co hudba k té sbírce básní?
1: Ano, neblázně, to hudbě dost, poslyšte. Hejte se zbytek se, když ta do týdne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hlála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No to je perfektní. Poslyšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom cítím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já ti budu tykat, jo, nebo
2: jo. No, ale,
1: víš, co mám na mysli, jo, tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombonu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
2: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
1: no,
2: se.
1: No,
2: pojď, má milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
1: No já jsem z tebe blázen. No, hele, ty jsi genius, teda vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, taky jako šikovný nesmírný klub, šikovný klub, fakt takový klub, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, no to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuje, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
2: Já vím, já to mám ale zrovna jednu takovou, počkej,
1: no moment, vím,
2: moment, moment, moment, moment, moment,
1: no,
2: moment, tady, tady, stoh už do hasína,
1: to je perfektní, no.
2: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej, stoh už do hasína, my hasiči však bdíme, špícímu dýmu vstříc, hledíme, to je hezký.
1: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka, já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát v obasických bálech, to obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo, to čpe, to není dobrý, to si špatně zpívá. A na deskách je to trhá, já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem, člověče. Co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte být nám.
2: No tak nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím, to víte, já jsem v podstatě básník.
1: Ale pokoj nejste, s tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vlněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, tribuny, rozhlasu a televize dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Jsou druzy. Nyní dneska nám do všeho mluví každý. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivší, který poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupa, předstup před voliči zraky. Usedni, Pupa.
2: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, aby jsem vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody prosincové ústavy z roku 1867. Která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
1: Soudruh Pupa. Promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku. Ale soudruh Popák, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani vání nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
2: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, krásně jste zpívali, krásně. Tady teď nám Esmeraldová favoritka. Teď no, pojďte sem, uděláme si Caruso show. Takový 3-týdenní zájezd do Lanžotské šutrovně by nebyl špatný, co? No, napijeme se vínečka. Pijeme dobré víno tady mají, no. Máme, že? Okoštovali jste šeci už, no. No, a dneska není hodně takových lidí, co ty sorty vína pozná. Já jsem poznal teda jednoho, který všecky sorty vína měl v oku. Vždycky všecko uhodil. Tak se na něho chlapi domluvili, posadili ho do hospody. Donesli mu první vzorek, on se tak podívá, říká, ročník 690, Riesling Rýnský, dubový kolek. Výborně, donesli mu druhý vzorek, říká, tož toto, ročník 95, to bude Millerka, bukový kolek. Říká, to není možné, zabili za hospodskou Anču, ta si trochu cvrkla do pohárka. Donesli mu to zpátky, on se podívá, chvilku přemýšlá, nakonec říká, aha, vím, ročník 64, hospodská Anča, každý večer inačí kolek. Ne? Někomu to šmakuje, někomu zase jiné, no. Tak došla taková jedna mladá nadějná k doktorovi. Říká, pane doktore, už jsme 2 roky s mojím spolem, já se před ním krůtím, jak šehere záda. Pořád vymýšlám barjaké a s ní to ani nehne. Doktor se na něj tak podívá, říká, paní, to bude asi tím, že váš manžel bude ten onánista. Že Hernaj za mě tvrdí, že je sociální demokrat. A i souseda taky se koupila takové to černé sexy prádlo. Jura seděl za stolem, chleba se sádlem namazaný. Ona proti němu vyběhla, taky začala se předvádět. Jura najednou stuhel, vytrhl ten chleba se sádlem z huby ve říká, Ježíši Mara, nestalo se něco ze stařů? Černé prádlo je černé prádlo. Ale soused se sousedou, oni se pořád tak škádla. Minule také jsem čul za plotem, tak se hádali na jednu. Souseda říká, Juro, ty jenom čekáš, až zavřu oči, že? On říká, mě by stačilo, kdyby zavřela z hubu. Nebo taky začalo poprchat, souseda letí přes celé humno, křičí na Juru, který byl v okně, že Juro, utekám se schovat, že nesa bůřka. A Jura tak praví, Terezo, klidně zostaň venku, do tebe neuhodí, ty už nikoho nepřitahuješ. No ale teďka také se říká v hospodě, člověče, já když jsem si moju bral, tak bych tu samou lásku sežral. Říkám, a včil co? Že včil lutuju, že jsem to neudělal. Tak ale to se nedá, no. A ty děcka to má dneska ušiska našpicované, bavili se takový dva výzdohajci, jeden říká, hej, my máme doma mluvícího papouška. Druhý říká, to nic není, my máme doma v ložnici akvárium a tam si vyprávějí rybičky. Že teďka jsem se v noci zbudil a čul jsem z ložnice, že ještě jedenkrát mě kůsneš do toho ocasu a dostaneš takovou počuni, že rozbiješ to akvárium. Tak ale je to tak, teďka tak jedu, že koneček do druhé třídy za stařečkem. Praví, že starečku, víš, jaký je rozdíl mezi vírou a přesvědčením? Že chlapče, tož vím, no, keď jsem byl tak malučký, tak jak ty, tak jsem věřím, že ho mám jiným na čurání. No a včilka jsou o tém už přesvědčený. No. Proto si má člověk užívat, keď je mladý, ne, jezdit po výletách, no. Tak všichni, když se bavíme o těch výletách, to si můžeme k barakám vyjet, co? Jedino. To není jak dřív, to bylo do Bulharska za odměnu, dneska je to za trest, no. Dneska můžete. Kamkoliv, to se také v Lanžotě před obchodňákem, před týma prázdninama bavili takové 3 děvčata, kam pojedu. Jedna říká, no, tak můj muž mluví italsky, tak pojedeme do Itálie. Druhá říká, no, můj muž mluví španělsky, tak pojedeme do Španělska. Třetí tak se přitočí a smutno praví, no, můj muž mluví sprostě, tak pojedeme do prdele. No. Teďka i sousedi byli v té Itálii. Jak se tak vrátím, tak jsem se jí ptal, jak bylo. A soused říká, čověče, Franti, na nic, hotel špatný, počasí špatné, představ si, že moju unesli a třikrát znásilnili. A říkal, no to jste měli pořádnou smolu, to myslím příští rok budete doma, no že já bych zostal po těch zkušenostech doma, ale moja chce pořád do té Itálie, na. No tak ale když se to někomu lubí, jak už jsem říkal. No tak ale já se divím, že soused je taková korpulentní 200 kilo, no. Teďka jsme byli spolu v zoologické zahradě v Hodoníně, souseda šla rozklebená přes půlku toho chodníka. Naproti šéf, jakýsi ten zřízenec, tak se optá, pane, a kdy budete krmit opíce? On se podívá na sousedu, říká, tyčino, a vy už jste hladná, nebo co? To se fakt nedá dizivat, no. Však ale... A i tento rok jsme se vypravili, no, celý lanžot, lanžotský zájezd jsme jeli ne, k tému mořu, no, ne, na tý, k tému Egejskému mořu, na ty vykopávky se podívat, souseda tak tam zapadla mezi těma vykopávkama, no. Ja. A představte si ty babi, lanžočánky se vám vypravili na tu nudistickou pláž, no. Teď no nebyli jste na nudistické pláži nikdy, ne, já se také, no, tam se strašně nudíte, no. Babi lanžočánky, no, koupali se, jedna sakáčka v té svanej vodě, no, druhá leží na pláži, a ta, co se koupí, tak na tu, co leží na té pláži, volá, že Ančo, že pojď se taky koupat. Ona říká, co bych se chodila koupat, plavat neumím a s cacami nesce.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodiny.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítejte v Kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
2: Popelnice. To by byla moc plná.
1: Přátelé, nechte si své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
3: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
1: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
4: Co to je do prdelky?
1: Pane, mluvte laskavě, slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já si vřápat tu kotala pytel.
2: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
1: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. Ano, už. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo. Ano.
4: To nebude potřeba.
1: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte, vítáme se večer. Tady už přichází náš dnešní host, pan ministr bez portfeje, že doktor, profesor, kandidát věd Milan Pitkin. Dobrý večer. Pane profesore, jak jste to dokázal v tak krátké době se dopracovat k tolika titulům? To já bych teda nedokázala, víte.
4: Stačí nebejt úplně pitomej.
1: Chodka úvodem tady pro všechny lidi v kotli, že? Ale přijdete pozdě a hned nás urážíte, je, pane ministře.
4: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to totiž tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečko i bruslí. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý. Jen se mi trošku vrátil koktán.
1: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
4: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. Co je to ten portfej? Aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo? Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích. Ne, to ne.
1: Připomínka, bez portfeje znamená bez oboru působnosti, že? To znamená, že pan ministr může do všeho mluvit, ale je také za všechno zodpovědný. Ale tak nějaké otázky bych prosila, přátelé, vy vůbec na slova pana ministra nereagujete.
2: Je nám ho líto, že koktá.
1: Ale pana ministra vám nemusí být líto, je to velice silná osobnost. Vedle našeho pana prezidenta byl jedním z lidí, kteří se nejvíce zasloužili o pád totality v naší zemi, víte? Tak prosím vás, tamhle vidím, tamhle pán s mikrofonem chce položit otázku.
5: Jsem invalida. Jednou v zimě spadlo malé dítě do rozbouřené řeky. Já jsem pro něj skočil a zachránil jsem ho. Pak mi namrzly nohy a jednou mi museli uříznout. Teď mám invalidní důchod, no a za ten se přeci nedá žít, no to je nějaká spravedlnost.
1: Prosím vás, pane ministře, chtěl byste reagovat?
4: Patří ti to, má... se stará za sám o sebe a neskáká do vody pro nějaký cizí pár chanty.
1: Ministře, to snad nemyslíte vážně.
4: No, co řeknu, zatím si stojím. Ale nemluv na mě tak zblízka, smrdí z tebe nějaká ryba nebo co.
1: Slid, dámhle vidím paní, prosím, otázku druhou.
3: Jsem vdova, beru vdovský důchod po manželovi jenom 2000 korun měsíčně. A to prosím platím každý měsíc. 1000 inkaso, 2000 mě stojí jídlo a ošacení na děti, co pak z tohohle se dá žít?
1: Pane ministře.
4: No to máš teda blbý. Máš být bohatá jako já? Já jsem zjedil po tátovi 20 milionů, po strejdovi 10 činžáků. No. Já jsem po pohodě, ale to tě to roli lituju.
1: Pane ministře, my jsme si vás sem pozvali, abyste naše diváky uklidnil, víte, a ne abyste je tady rozzuřil do nepříčetnosti. A k tomu ještě teďkom před volbama. A netýkejte našim mostům, oni vám také netýkají, ano?
4: Já pipí, to jsem zásadně jenom ty tisíce.
1: Policie! Policie! Policie! Policie! Policie! Pojďte se! Prosím vás, uvědomujete si vůbec, co děláte? Vy se za mě schováváte. Co pak nevidíte, že jsem v jiném stavu? Co kdyby mě ti lidé povalili a ještě bych přišla tady o dítě?
4: No já jak se tam na vás koukám, tak by to nebyla, že žádná škoda. No ne, nechte mě domluvit, já vám taky neskáču do řeči.
1: No tak prosím, dokončete větu, ano?
4: Taky to třeba může být pitomeček.
1: Pane strážmistře, toho nechte, to je můj manžel.
6: Hele, já jsem Plaček, to je moje manželka, má rizikový těhotenství.
4: Já za to nemůžu, nemáte, když to neumíte.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč, Ostrava. Petr Bezruč, Otrava. Strava. Sto roků však těžil, mlčel jsem. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Svaly mi železo zůjí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu na botu. Při Dunaji strmý palá. Při Dunaji strmý palá. Kurík, šopa mě to dostrá dneska.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných pisků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj. Poté přehodil výhybku. Zároveň s tím vběhl africký boxer do domku a olízl spícímu Cimrmanovi tvář. Ten si nasadil čepici a vlak ze stanice vypravil. Jediný, koho se nepodařilo zapojit do práce, byl pštros. Ten jenom strčil hlavu do písku a nechal ji tam tak dlouho, dokud vlak neodjel. Nad tím se Cimrman často zamýšlel. Pštrosí chování mu nešlo dohromady s Darwinovou teorií o přirozeném výběru. Chápal, že například dikobraz přežil díky svým bodlinám a antilopa díky své rychlosti. Ale tvor, který tváří v tvář nebezpečí schová hlavu do písku v bláhové iluzi, že není vidět, a přesto ještě nevyhynul, je podle Cimrmana důkazem, že Darwinova teorie má vážné trhliny. Ani Pavlovovo učení o podmíněných reflexech neodpovídalo jeho zkušenostem. Cimrman dělal například pokusy na svém boxerovi. Před každým krmením mu zazvonil na zvonec, ale ani po roce výcviku nespozoroval, že by slinné žlázy zvířete na signál nějak reagovaly. Jeho boxer prostě slintal pořád. Děkuji za pozornost.
0: Hravé léto.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co tady chcete dělat? Zpívat?
2: No, jsi zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké?
1: Dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: ale
2: život.
1: Ale nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu na příkladu různých. To byly například dva bratři.
1: No.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No to, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mě tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete, já teď...
1: Cože jste?
2: Vynálezce, jako...
1: Jste vynálezce?
2: Zlepšovatel, jako...
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no, asi... No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. Různé takové, no.
3: Nebo jsem vynalez například takovej hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě.
3: No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří v oko.
1: Umělé kuří v oko?
2: Umělé kuří v oko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je... No,
1: ale k čemu takové umělé kuří v oko může sloužit?
3: No to je, to vy neznáte
1: umělé kuří v oko? No to já neznám.
3: Vy neznáte
1: umělé kuří v oko? No tak neznám.
3: To je taková malá kulička skleněná.
1: Ano.
3: A tu, když si dáte do boty,
1: no,
3: tak vás to tlačí jako opravdový kuří v oko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no,
1: aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
3: No, slast, co myslíte, když to tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl takový pořad televizi, buď Fice to jmenovalo, a tam měli výbornou myšlenku. Dostat do pohybu taky ty obeznější starší členy rodiny, tak tam pozvali za tím účelem jednoho pána, 55-letý právník, propůjčil se k tomu. Ten byl obezní tedy dost a ještě ke všemu paťatej, což bylo celkem zbytečný už, taky na tom to myslím krachovalo. A ještě byl oblečený v takový jako zástěře modrý a zároveň to byly kalhoty jako Heata a Batu, já nevím, proč byl takhle deformovaný. No a ona říká, proč vy starší se schováváte, pojďte mezi nás se skýma, nepotřebujete čínky nebo kruh nebo kladinu, bože, cvičte, hezky dělejte dřepě, přidožte se židle nebo piano nebo co máte po ruce. Pane doktore, buďte tak laskav, předvejte nám několik cviků. No a ten doktor měl takový pohled, jako když se na vás podívá lovecká flinta. Podíval se do kamery a povídá, to mě nebude dělat sebe menší potíží. Ovšem, teď vám to musím ukázat, pak to se nedá říct, to, co vám proved. On se tam chytnul nějaký kredence, jak měl ten publik, takhle, tak udělal tohle. Koukal furt do kamery, ty tam. Podíval se do kamery a povídá, ovšem cvičím od dětství. Ona existuje spolehlivá brzda proti stáří, ovšem to každý nezvládne. Přestat žrát, začít jíst. Mně se stala taková příhoda, víte, taky to není anekdota, já už mám dneska svoji nemocnici a svýho lékaře tam mám, ještě mi nic není. No, nic mi není, no něco trochu mi je, taky je blbost umřít úplně zdravej, to je taky smysl. A já nesnáším cizí prostředí, tak já už tam občas zajdu si zvykat, a abych tam měl známý sestřičky a doktory, až mě ponesou, abych už zdravil jenom. A byl jsem u toho svého doktora, kamaráda, no napůl doktor, napůl hrobník, co si budem povídat. V okamžiku, když mu tam přivedli, napůl přinesli dětka 138 kilo těžkýho.
2: Žebrej se mu špatně dejchá.
1: A ten můj doktor je takový od rány, povídá, no jo, strejdo. Nesmíte tak žrát.
2: Ale fuj, doktore, já tloustnu i po vodě.
1: Páte strašný. A co jste měl předevčírem v obědu, pa?
2: Huso. Pane, počkejte, huso.
1: Sténo nebo prso?
2: Pane, celou.
1: Páte se divíte, že se vám špatně dejchá? Husa, to je jídlo pro 8 lidí. To zblavnete sám.
2: Pane doktore, teď je to dudý.
1: Oni tyhle lidi z neřestma mají zase bojnou fantazii, oni se ze všeho vykroutí. My tam měli v policii jednoho dětka, ten si to rozdal se stářím zase přes redukční dietu. Někdo myslí, že redukční dieta znamená kukat do zdi, nebo jíst jenom jabka. Zredukovat jídlo natolik, abych...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše divadlo vám za malou chvíli předvede sketch. Heč. My tuto scénku budeme hrát pro satelitní televizi, která ji bude přenášet pro diváky v Rusku, Polsku, na Slovensku, v Bulharsku a v Chorvatsku. Ta scénka se jmenuje Inflagranti. Naši herci tu scénku hrají v češtině, takže budeme muset pro naše přátele ve slovanských zemích překládat, aby rozuměli ději.
2: Samozřejmě, kdybychom překládali děj naší scénky do polštiny, ruštiny, chorvačtiny a potom ještě do bulharštiny, to bychom tady byli do půlnoci, vážení přátelé. Osvětlíme tedy děj scénky univerzální slovanštinou, kterou vymysleli na jednom večírku v předminulém století naši slovanofilové Šafařík, Kolár a Čelákovský.
1: Ano, já budu nejdřív ten děj popisovat v češtině a Lenka Plačková bude průběžně překládat do univerzální slovanštiny. Já doufám, že v těch zemích dobře porozumí, protože Šafařík, Kolár a Čelákovský nebyli žádný idioti, že?
2: Nezlobte se, ještě před vysvětlením děje naší scénky musíme pozdravit naše zahraniční diváky ze slovanských zemí a popřát jim šťastného Silvestra a hezký nový rok. No.
1: Dorogi, kamoš, jo. Drazí přátelé, drahé přítelkyně.
2: Dorogi, kamoš, on i dorogi, kamoš, ona.
1: Zdravím vás.
2: Já čágo beluju vás.
1: Ze stověžaté krasavice Prahy.
2: Iz stočí čárovoj fešandy Pragy.
1: Hlavního města České republiky.
2: Stolice Česko mnogo kuči.
1: Za nedlouho, za 2:30:02.
2: V cukulietu. Za 2:30:02.
1: Kostelní zvon.
2: Kostelní bimboš.
1: Odbije půlnoc.
2: Odbimbájet chrupky půlku.
1: Každý vyhledá svoji manželku.
2: Každý pošukájet. Každý pošukájet svoju slepičnuju.
1: Od zátku jí šampaňské.
2: Od špuntájut bubli chlástní.
1: Přiťuknou si a políbí se.
2: Ťuknut i ocucájus.
1: Já vám nyní prozradím děj naší scénky.
2: Já vám teraz vyprděl jáju. Skača.
1: Manželka si pozvala domů milence.
2: Slepíčna já dorvála do svojej kůči bokovuju muščinu.
1: Manžel je na služební cestě.
2: Parožna já muščina na služba do roga.
1: Milenec svede svou milenku na lože.
2: Bokovuja muščina srázik svoju pelechovuju na kutě.
1: Milují se, ale v tom přijde manžel.
2: Ani pelešájut, no vdruk přijdět parožnaja muščina.
1: Když manžel vidí to, co vidí,
2: kdy parožnaja muščina kukájet to, čo kukájet,
1: tak se velmi rozčílí.
2: On na serióca.
1: Vytáhne nůž a milence ubodá.
2: Vytásit kudlož i bokovuju muščinu ucikánujet.
1: Milenec naříká, sténá, ztrácí mnoho krve a nakonec v náručí své milé umírá.
2: Bokovuje muščina kaput.
1: Lidé z vedlejšího domu slyší hluk a volají na číslo 158.
2: Samochodí z vedlejšej kůči slyšájut vyrválož i bonzujut na 158.
1: Přichází příslušník policie České republiky.
2: Přichodit fízlovaja mužčina.
1: Zatýká manžela.
2: Zarígrujet parožnuju mužčinu.
1: Manželka pláče.
2: Slepíčna jabul jajet.
1: A ze zoufalství se strašně opije.
2: I z hysteričnosti ona strašno prdně.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Janíku, bude za 5 minut 7.
2: No a co?
1: No, já jen, že v 7 přijde pan Jouza. Nějak jsem ti to zapomněla říct.
2: Jouza. To bude otravovat i na Silvestra.
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza, já nevím, jak bych to řekla.
2: A mě nic nemusíš, prosím tě, říkat. Bude otravovat. Já ti něco povím, Maruško. Kdyby to nebyl tvůj kamarád Staneční, tak jsem s ním už dávno vyrazil dveře. Se u nás pořád chce, ten Jouza. No jenom otravuje, no není to tak?
1: Ano, totiž ne.
2: Blbeče, je to blbeče. 10 let v týdle domácnosti jenom otravuje. Proč se sakra ten Jouza nevožení?
1: Ale to on právě chce.
2: Ale prosím tě, ty, která by si ho vzala? Já když vidím ten jeho vepřovej ksicht... To...
1: Janíku, muž má i jiné přednosti, víš? Například jemné chování.
2: Jemné chování, Jouza, jemné chování. Když ho vidím, tak si říkám, že by mohli napomádovat i vepře. O každý na sebe vyleje celou flašku pitralu, prosím tě, Jouza, já to nemůžu ani slyšet, to jméno.
1: Janíku, totiž on, pan Jouza, a já...
2: Ale já to znám, je to stará historie, ano, jste kamarádi Stanečních, prosím, dobře. Jednou jste spolu vyhráli soutěž v mazurce.
1: V tangu.
2: No tak dobře, Janíku. V tangu nebo v mazurce, to je jedno, ale od těch dob uplynulo 15 let a pokud vím, tak jste od té doby spolu na parket ani nevlezli.
1: No, na parket jsme s panem Jouzou nevlezli.
2: S panem Jouzou? Prosím tě, proč mu vykáš? Když jste přece kamarádi. Poslíš, že ty mu vykáš jenom přede mnou?
1: Ano.
2: Prosím tě, čeho se bojíš? Co pak ti urvu hlavu, že ti před 15 lety kupoval limonádu?
1: Totiž, Janíku, on, pan Jouza a já... On se chce oženit.
2: Ale to už si říkala, že se chce oženit, tak ať se ožení.
1: Já vím. Jenomže, Janíku, ta jeho je vdaná.
2: No výborně, pro Krista pána, co chce ještě víc? Ať mlsá, když to druhej platí.
1: Janíku, tvé názory, ten cynismus, no, to je strašný. Oni se přece milují a chtějí spolu začít nový život.
2: Tak proč na Silvestra leze k nám? Proč si to nevyříká s jejím manželem?
1: No, schválně, proč? Co myslíš?
2: Aby nás otravoval.
1: Janíku, takhle. Podívej, Janíku, říkají ti něco Červánky nových dnů?
2: To je nějaká básnička nebo co?
1: Ne, to je stav duše. Prostě člověk najednou prohlédne... A uvidí, že musí jít jinam a s jiným. Vyjasní se mu to.
2: No jistě ano, hele, já tohle znám. Jinám s jiným. Vzpomínáš si na Vencu Krajanka? Jezdili jsme spolu tandem na Slavoj, rozumíš, jo? A mně se to taky projasnilo. Venca přestal makat, začal honit ženský, tak jsem se dal dohromady s Pepíkem Buříču a přestoupil jsem do té jebáně.
1: Janíku, dobře, když to takhle bereš, tak já... bych chtěla přestoupit a jezdit tandem s panem Jouzou.
2: Neblbni, Maruš. Prosím tě, neblbni. Přestupovat nemůžeš, když nejsi žádným oddíle. Kam by si přestupovala?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku.

Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

Populiční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Byla jsi mi loučí, světlem pochodní, a teď nesnesu tvůj žár.

0: Zmrdina, zmrdina.
1: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
1: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
0: Vše na 211.cz.
1: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury.
0: Co se děje v kraji?
1: Od úterý se v Telči úplně uzavře Dačická ulice. Jde o výpadovku z kruhového objezdu ve směru na jihočeské Dačice. Uzavírka potrvá 2 měsíce. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Uvedl to včera německý kancléř Friedrich Merz, který dále sdělil, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Všechny branky vstřelili už v první půli. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou 8. Artis vyhrál jediné ze 7 kol a je 13.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno, dámy a pánové, vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas. Je krátce po 9. hodině, taky je neděle, dneska 6. září a celá ta neděle je v podstatě ještě před námi. No a já doufám, že si ji pořádně společně užijeme. I dnes budu opět servírovat písničky, taky zajímavosti a zábavu. No a na co se můžete těšit? Tak třeba si řekneme, že sucho na Orlíku nám odhalilo několik sudů. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě celá spousta. Tak si na to rozhodně počkejte. Podrobnosti se totiž dozvíte během dnešního vysílání. Přeji vám tedy všem dobrý den, dobrý poslech, dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.
3: Rádio Jihlava.

Krásnou a také pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 6. září, no a tak se můžeme podívat na dnešní oslavence. A jsou jimi Boleslav, Boleslava, Bolemír, Brian, Grant, Magnus a Mac. Přejeme tedy všem oslavencům všechno nejlepší, no a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Zde dámy a pánové, dobře naladění na vlny 101.1 FM, posloucháte nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 6. září.
1: Pozor! Zatáčka!
0: V úterý 1. září začala oprava Kosovské ulice od Brněnské až do Kosova. No a komunikace dostane nový a místy dokonce i rozšířený povrch.

Jste dobře naladěni na vlny 101.1 FM, no a já mám pro vás na tuto chvíli nachystány dvě pranostiky. Jedna říká, na svátek bolka, zmokne kluk i holka. Nebo, když má svátek Boleslav, stohy slámy na polestav. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na svícením Mariánského sloupu červenou barvou se zítra Jihlava připojí k městům a institucím po celém světě, které si každoročně připomínají Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Červené osvětlení je symbolem podpory pacientů, jejich rodin i všech, kteří se podílejí na péči, léčbě a výzkumu tohoto vzácného onemocnění. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově ve městě Nyergyesújfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobvyklé soutěže, kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezóně a klesl na čtvrtou příčku.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné nedělní pohodové dopoledne vám z vlny Rádia Jihlava přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit ten nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodince mám pro vás připraven výběr těch největších světových, ale i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zajímavého se událo kdy 6. září. No a taky si dáme praktické rady pro zahrádkáře. Více už se dozvíte z vln 101.1 FM. Počkejte si na to a mezi tím vychutnávejte další hity.
0: Rádio Jihlava 101.1

Posloucháte nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem, no a my se teď budeme podívat, co nám kdy přinesl datum 6. září. V roce 1945 poslední veřejná poprava v Československu se odehrála na Soudním náměstí. V roce 1946 se konala premiéra české renesanční veselohry Nebezpečný bakalář. V roce 1959 na brněnském výstavišti byl zahájen první ročník mezinárodního strojírenského veletrhu. V roce 1968 Jan Werich emigruje do Vídně. V roce 1972 na dálnici D1 byl uveden do provozu první moravský úsek. V roce 2017 poslanecká sněmovna parlamentu České republiky schválila vydání poslanců hnutí ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska neděli a je 6. září. No a vy posloucháte dopolední vysílání s Fugasem. I dneska se rodili slavní. Tak třeba zpěvačka Hana Zagorová, herečka Barbora Kodetová, zpěvačka Zora Jandová, ale taky třeba slovenský zpěvák Richard Miller. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: Outlook.
1: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem samozřejmě také Fugas.
2: Vaše starosti na naši hlavu.
1: Orlická přehrada, jejíž hladina je na absolutním historickém minimu, vypráví i celou řadu nejrůznějších příběhů. Mezi ty skutečné a nejznámější patří ten z 90. let, kdy takzvaní sametoví vrazi házeli z ochozu Žďákovského mostu do Orlíku mrtvoly uzavřené v sudech. Není proto divu, že nyní, kdy hladina je tak nízko, že odhalila další sudy, lidé při nálezu přehrady volají policisty. Tentokrát lidské ostatky naštěstí sudy neobsahovaly.
3: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo,
7: iPhone 17,
8: laserové projektory,
7: sluchátka Apple Beats
8: a stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Začala hlavní sezona sklizně hroznů. Podle odhadu Svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale zatím dobrá. Kvůli teplému počasí dozrává víc odrůd současně. Vinaři je tak musí sklízet rychleji.
0: Jihlava aktuálně.
1: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků už začala. Samotná akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na dnešek zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková byla i přes porážku ve třetím kole US Open s Polkou Igou Świątekovou hrdá, že svedla s bývalou světovou jedničkou vyrovnaný souboj. Po prohře 6-7, 6-7 litovala některých situací. Navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že sehrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 6. září a je neděle. A taky máme krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, že přestože nedávno skončily prázdniny, tak ty další už jsou v dohlednu, budou v říjnu. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď jen popřeji všem po

0: afterglow. Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám všem přeje krásný den.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Tak nám skončily prázdniny, toto uteklo, co? No ale nezoufejte, milé děti, protože už 29. a 30. října vás čekají další prázdniny, tentokrát podzimní. No a krátce na to hned přijdou vánoční, pak hned zase pololetní, krátce na to jarní, no pak velikonoční a už budou další letní prázdniny.

Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, to s datem 6. září. Ruské ministerstvo zahraničních věcí ve zprávě o glorifikaci nacismu a šíření nacionalismu zařadilo Českou republiku mezi nejznepokojivější místa na světě ohledně této ideologie. Podle ruské diplomacie jsou vzorem těchto zemí militaristické Japonsko a nacistické Německo. Co k tomu říct? Směšné.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Policie Jihlava.
0: Policisté z Kamenice nad Lipou hledají zloděje, který se ve středu 2. září v čase mezi 4:30 a 4:30 vloupal do benzinky v Černovicích. Během chvilky způsobil téměř 20-tisícovou škodu. Podařilo se mu ale nakonec vniknout dovnitř, kde z nezabezpečené zásuvky pokladny odcizil finanční hotovost ve výši 5 000 korun.
1: Policie Jihlava.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

zasta kina. Si moje vím, to jenom já. Si srdce vrah mých snění, na stěnách fotky mění. Slzy v hrách,

0: Jsou tu zprávy, vítejte. Koaliční lídři, včetně premiéra Andreje Babiše, předložili novelu policejního zákona. Změna by policistům umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst.
1: Co se děje v kraji?
0: Ve Velkém Meziříčí se tento víkend konají napoleonské slavnosti. Nechybí program pro děti či koncerty. Dámy ocení přehlídku módních stylů v průběhu 19. století. Hlavním bodem programu je velká bitva z napoleonských dob. Ukrajinské jednotky dostaly rozkaz dočasně zastavit palbu na frontě. Režim klidu z ukrajinské strany potrvá do úterý. Moskva se k plošnému zastavení bojů nepřipojila. Putin ale následně nařídil ruské armádě, aby od sobotní půlnoci po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Opatření souvisí s návštěvou amerických vyjednavačů, kteří přijíždějí s návrhem na ukončení války.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, jestli zrovna obědváte. Dneska máme 6. září a taky máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fugas vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodiny si budeme povídat. Třeba o tom, že v Jihlavě budeme mít nové autobusové nádraží. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem klidný a pohodový poslech a posílám další hit za hitem.
1: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem. Před začátkem letních prázdnin začala cestujícím v Jihlavě sloužit první část nového centrálního dopravního terminálu. Jihlavští radní na konci června schválili také zadávací řízení na projektovou dokumentaci na navazující druhou etapu výstavby. Během ní bude v místě centrálního dopravního terminálu postaveno nové autobusové nádraží.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. U zpovědi se chlap zpovídá ze svých hříchů. Víte, otče, ta moje tchyně, to je ale ženská. Chvílema uvažuju, že by stála za hřích. Pamatuj, synu, nesesmilníš, kde pak velebnosti nezabiješ.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem dneska s datem 6. září. No a já mám pro vás připravenou pohádku.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Hele, ty už zase chlastáš to víno?
0: Ale ne, to mám na vaření.
2: Aha, tak to jo. A co vaříš?
0: Hranolky.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Na němž právě teď na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrap, zatrap, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby.

0: že v našem životě je těch nejbližších opravdu haba děj. Takže nakonec to nebyla úplně malá svatba. Prozradila zpěvačka, že z jejich původních plánů lehce sešlo. Mě zničí tvoju
1: podstatu. Rádio Jihlava. Mám jedny nervy,
0: mám jednu hrdost. O první ukázky z parketu se zpěvačka Marta Jandová podělila už začátkem srpna. A zatímco své taneční kroky během týdnů poctivě vybrušuje k dokonalosti, její tělo začalo už být na poplach. To na sociálních sítích názorně předvedla snímkem z tanečního sálu, na kterém do zrcadla odhalila svůj lékaři ozdobený zadek. Když už tape, tak jedině se žirafama, dodala zpěvačka. Přijdeš, školíš
1: mě jak malý dítě. Rádio Jihlava.
0: Jsem za pravdu hovořícího člověka. Ať se to někomu líbí nebo ne, pravdu se stejně dozví, řekl porotce superstar Palo Habera. A když si někdo moc věří a je nepatřičně drzí, tak na něj si pak ještě více pochutnám. Nemám totiž rád namachrovanost, vysvětluje Habera.
2: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. Státní muzea a galerie dnes umožní volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřou desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury.
0: Co se děje v kraji?
1: Od úterý se v Telči úplně uzavře Dačická ulice. Jde o výpadovku z kruhového objezdu ve směru na jihočeské Dačice. Uzavírka potrvá 2 měsíce. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje, že Německo stojí před zásadním zlomem s dalekosáhlými dopady, které budou zřejmé až ze zpětného pohledu. Uvedl to včera německý kancléř Friedrich Merz, který dále sdělil, že německá vláda přisoudila odpovědnost za útok Rusku jednoznačně a z právního hlediska opodstatněně a varoval Moskvu, aby v tomto druhu hybridní války nepokračovala.
0: Sport.
1: Fotbalisté Plzně zvítězili v 7. kole první ligy na hřišti nováčka Artisu Brno 3-0. Všechny branky vstřelili už v první půli. Západočeši bodovali 5. kolo po sobě a v neúplné tabulce jsou 8. Artis vyhrál jediné ze 7. kol a je 13.
0: Rádio Jihlava.
2: 101.1 FM.
0: Jsme tady s vámi.
3: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. Stále je neděle 6. září a vy se kromě spousty skvělých hitů v této hodince můžete třeba těšit na informace pro houbaře. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. This car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Jste dobře naladěni a to na vlny 101.1 FM. No a já mám pro vás informaci o tom, že houbařská sezona už konečně začala, i když zatím rekordy v úspěšnosti netrhá. To je pravda. Všem, kteří se přece jen zadaří houby najít a nejsou si úplně jistí obsahem svých košíků, je nyní každé pondělí v Jihlavském muzeu Vysočiny k dispozici mykologická poradna.
1: Já houby nezbírám, se otrávíme. Tady skrom. Dobře?

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vázy ze tvých

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák se hájí u soudu. Je pravda, že jsem manželku slovně urážel, ale není pravda, že jsem ji přitom napadl fyzicky. Nebylo to možné. Byl jsem totiž zrovna schovaný pod postelí.

Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava dneska s datem 6. září. Pojďme se teď podívat, jaké hodnoty byly v tento den, kdy historicky naměřeny v pražském Klementínu. Nejteplejší počasí bylo 6. září v roce 2024, kdy bylo 32,7. Naopak nejstudenější 6. září bylo v roce 1948, bylo jen 7,2. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 16,5 stupně.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava, na něm Fugas vám všem přeje hezké nedělní odpoledne a doufám, že pro vás bude hezké i v dalších chvílích, kdy už mě za mikrofonem vystřídá moje kolegyně Katka. Já se tedy loučím a těším se na vás zase zítra v 11 dopoledne. A do té doby, čau bas, Fugas.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity.
0: Jihlava aktuální.

0: kterou pořádá Maďarské sdružení správců a provozovatelů hřbitovů, bylo představit lidem náročnou profesi hrobníka a zároveň prolomit společenská tabu spojená se smrtí.
1: Sport.
0: Fotbalisté pražské Slávie v 7. kole první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtili zbrojovku Brno 4-0. Brněnský nováček utrpěl teprve druhou porážku v sezóně a klesl na čtvrtou příčku.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Vím, že odborníci se dohodli na podobě fasády jihlavské brány Matky Boží. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.
3: Rádio Jihlava.
4: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých

Pěkný den, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Medvěd si koupí nové boty, jde po lese, šlápne na žábu, ta vytřeští oči a medvěd říká: to čumíš, co? No prostě mám nový boty.

0: Zdraví, hlava před námi, další hity a taky víc o tom, že zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní počet výjezdů. Podrobnosti za chviličku.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdů bylo 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Výrazně přibylo taky případů alergických reakcí po bodnutí hmyzem. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity Rádia Jihlava.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: An různé druhy za 9,90 až do 8. září. Kaufland.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Vítejte u zpráv. Začala hlavní sezona sklizně hroznů. Podle odhadu Svazu vinařů bude letošní úroda zhruba o třetinu nižší než dlouhodobý průměr. Kvalita hroznů je ale zatím dobrá. Kvůli teplému počasí dozrává víc odrůd současně. Vinaři je tak musí sklízet rychleji.
1: Jihlava aktuálně.
2: V Jihlavě letos vznikne Alej svobody věnovaná 90. výročí narození Václava Havla. Do společné výsadby 90 stromů se může zapojit také veřejnost. Registrace účastníků už začala. Samotná akce se uskuteční v sobotu 14. listopadu. Mezinárodní letiště u Jakarty v noci na dnešek zastavilo provoz kvůli erupci sopky Anak Krakatau. Erupce sopky, která se nachází zhruba 150 kilometrů od metropole Jakarty, začala v pátek pozdě večer. Podle místních úřadů nehrozí riziko vln tsunami.
1: Sport.
2: Tenistka Marie Bouzková byla i přes porážku ve třetím kole US Open s Polkou Igou Świątekovou hrdá, že svedla s bývalou světovou jedničkou vyrovnaný souboj. Po prohře 6-7, 6-7 litovala některých situací. Navzdory čtvrté vzájemné porážce ale cítila, že sehrála se šestinásobnou grandslamovou šampionkou nejvyrovnanější zápas.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víme, že hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Víc už za moment.
1: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými...

Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Oheň zasáhl plochu 1,5 hektaru. Na hašení plamenu u obce Chlebské nasadili hasiči i vrtulník. Škodu odhadli na 200 000 korun a příčinu zjišťují. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

tam smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mladý muž stojí u otevřených dveří. Dobrý den, jdu požádat o ruku vaší dcery, ale je to jenom formalita. No dovolte, steká se budoucí tchán. Kdo vám to řekl, že je to jen formalita? No, její gynekolog. No, I can't take one more step towards you.

0: Pěkné odpoledne z Rádia Hlava přeje Katka. Během letních prázdnin zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Víc informací přidám za chvíli.
1: Hravé léto na Rádiu Hlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava přijme hezký den.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: umožnila uzavřít provozovnu, pokud se v ní prodává zboží ohrožující zdraví a život. Jde o krok proti obchodům s omamnými látkami, které hojně fungují v centrech velkých měst.
1: Co se děje v kraji?
0: Ve Velkém Meziříčí se tento víkend konají napoleonské slavnosti. Nechybí program pro děti či koncerty. Dámy ocení přehlídku módních stylů v průběhu 19. století. Hlavním bodem programu je velká bitva z napoleonských dob. Ukrajinské jednotky dostaly rozkaz dočasně zastavit palbu na frontě. Režim klidu z ukrajinské strany potrvá do úterý. Moskva se k plošnému zastavení bojů nepřipojila. Putin ale následně nařídil ruské armádě, aby od sobotní půlnoci po dobu 3 dnů neútočila na Kyjev. Opatření souvisí s návštěvou amerických vyjednavačů, kteří přijíždějí s návrhem na ukončení války.
1: Sport.
0: Tenista Jakub Menšík do premiérového osmifinále US Open nepostoupil. 21-letý rodák z Prostějova, který plnil v New Yorku roli nasazené sedmnáctky, prohrál ve třetím kole s domácím Lernerem Týnem 3-6, 6-1, 7-6, 3-6, 4-6.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Zdraví vás Katka. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Podrobnosti za chvíli.
1: Rádio Jihlava. 101.1

Jihlava, hezký den vám všem. Psychiatrická nemocnice Jihlava dokončila po 2 letech přestavbu pavilonu akutní péče. Stavební práce vyšly na 150 milionů korun. I s náklady na přípravu stavby nemocnice investoval téměř 200 milionů, částečně z dotace. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hity Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se cestující kapitána lodi. Prosím vás, proč tamhle ten chlápek na tom ostrově na nás pořád tak mává?
2: To nevím, ale vždycky, když plujeme kolem, tak se takhle raduje.

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Vedro doma, v kanceláři nebo v provozovně? Nečekejte, až bude hůř. Klimazet vám zajistí profesionální klimatizaci s montáží do 14 dnů od potvrzení objednávky. Působíme v Jihlavě i širokém okolí. Chcete klimu a to hned? Řešením je Klimazet. Objednávejte na klimazet.cz.

Pěkné odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava. Návštěvnost státních památek na Vysočině byla o letošních prázdninách mírně nižší než loni. V červenci a srpnu si je přišlo prohlédnout celkem 65 218 lidí, meziročně asi o 2000 méně. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěknou neděli. Státní muzea a galerie dnes umožňují volné vstupy do mnoha svých stálých expozic. Zdarma se otevřely desítky objektů a areálů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, které spadají pod 15 institucí. Krátkodobé výstavy a akce zpravidla zůstanou spoplatněné. S volnými vstupy každou první neděli v měsíci přišlo Ministerstvo kultury.
0: Co se děje v kraji?
1: Od úterý se v Telči úplně uzavře Dačická ulice. Jde o výpadovku z kruhového objezdu ve směru na jihočeské Dačice. Uzavírka potrvá 2 měsíce. Ruský útok na letiště v Lipsku ukazuje,

0: Artis vyhrál jediné ze 7 kol a je 13.
1: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Hezké odpoledne z Rády Hlava zdraví Katka. Víme, že odborníci se dohodli na podobě fasády Hlavské brány Matky Boží. Buďte s námi, mám podrobnosti.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou

hvězdy ti na něj posvítí. Představ si, že mě máš vedle sebe, já to tu jistě

den, díky, že ladíte rádio Jihlava. Odborníci se dohodli na podobě fasády Jihlavské brány Matky Boží. Kvůli ochraně lomového kamene, ze kterého je památka postavená, bude natřená. Je to kompromis mezi názory části veřejnosti, která si přála zachování čistých kamenných zdí a hladkou omítkou, kterou součást jihlavského opevnění před staletími měla. Takové jsou novinky z našeho města, teď další hit za hitem rádia Jihlava. There's a

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Podívej, to je ale velký hřib. A kde ho vidíš? No tamhle, nad Temelínem.

0: rádií Hlava před námi další hity a taky víc o tom, že zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní počet výjezdů. Podrobnosti za chviličku.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina má za sebou rekordní prázdniny. Výjezdu byl 9541, nejvíc za dobu existence organizace. Dosavadní rekord z roku 2024 překonali záchranáři o 553 výjezdů. Výrazně přibylo taky případů alergických reakcí pobodnutí hmyzem. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hity rádia Jihlava.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji pěkný den. Do konce roku si musí vyměnit řidičský průkaz ještě 243 tisíc řidičů ze zhruba 570 tisíc, kterým v tomto roce vyprší platnost dokladu. Z těch, kteří ještě na výměnu čekají, jsou nejvíce zastoupeni lidé nad 61 let. O výměnu řidičského průkazu lze od června 2021 žádat online přes portál dopravy pomocí digitální identity.
0: Jihlava aktuálně.
1: Na svícením Mariánského sloupu červenou barvou se zítra Jihlava připojí k městům a institucím po celém světě, které si každoročně připomínají Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Červené osvětlení je symbolem podpory pacientů, jejich rodin i všech, kteří se podílejí na péči, léčbě a výzkumu tohoto vzácného onemocnění. Soutěž v kopání hrobů může znít jako začátek komediální scénky. Na hřbitově ve městě Nyergesujfalu na severu Maďarska ale nešlo o legraci. Cílem neobjevání

0: Rádiu Jihlava před námi další hity a tak víme, že hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku, víc už za moment.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Pěkné odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Hasiči ve středu zasahovali u lesního požáru na Žďársku. Oheň zasáhl plochu 1,5 hektaru. Na hašení plamenu u obce Chlebské nasadili hasiči i vrtulník. Škodu odhadli na 200 000 korun a příčinu zjišťují. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.

0: nebolí hlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? No, ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Mladý hlavapři Katka během letních prázdnin zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Víc informací přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: profesor Indigo.
1: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Za 2 měsíce letních prázdnin letos zemřeli při nehodách na silnicích v kraji Vysočina 4 lidé. Loni bylo obětí prázdninových nehod 7. V policejních statistikách bylo původně evidováno 8 obětí loňských prázdninových nehod. U jedné bylo dodatečně prokázané, že nezemřela kvůli nehodě, ale zdravotním problémům. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přijme hezký den.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Povídá pan Novák. Akvárium, to je moje. To si sednu a vydržím se koukat na rybičky i 5 hodin. Počkej, co tomu říká manželka? Nic, do toho, co dělám v práci, nic není.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Come on.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že budou stavět supermarket pro sklerotiky? Ano, dostanou tam všechno, na co si vzpomenou.

Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lopatkama vířený, jako já.

ať se na hoconský šípy najmou tak. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stando, představ si, že jsem včera viděl tvou starou s takovým dvoumetrovým čahounem, jak šli k tobě domů, když jsi byl v práci. Hele, včerejšek mi ani nepřipomínej. V zaměstnání jsem si vzal volno, protože mě bolili záda. No a vůbec mi to nepomohlo, protože ráno mě bolili ještě víc, protože jsem celou noc kopal na zahradě dvoumetrový výkop.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Použil jste někdy Viagru?
2: Co?
1: Jestli si použil Viagru?
2: Ne, ale mám jí doma, jsem to dostal k narozeninám.
1: Ještě si ji nepoužil?
2: Ne,
1: no tak, takhle.
2: Nepoužil.
1: Jednou už ji použil, co, ale zapomněl ji rozbalit, takže vlastně hned druhý den zpátky na místo. Neplatný pokus.
2: Přátelé, není to pravda. Mám jí modroučkou doma. Pěkně jsem jí dostal k narozeninám, ale jestli se to nepoužil, pak se toho obávám a bojím.
1: Bojíš se, aby to nemělo nějaké druhotné účinky?
2: No to taky, ale hlavně se bojím. Já jsem známý smlař, já to znám. Vemu Viagru, holky nepřijdou. A co já doma, pane, že udělám zbytou kuličku na dříví? Hlejte se, já mám kamaráda, nebudu jmenovat, je to Karel Šíp.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ono je to dobré, když se tak zajdou počasí kamarádi, že můžu si tak povykládat, pobesedovat. Tak jak u nás, onehda měli 55-tníci také slezinu, že? Tak se jde šlo ale 22, že? No to šli napřed na Kerchov, tam dali kyticu, pravda. Potom išli do škole, že? Tetka Rozina, stará školnica, ještě došli a zazvonili tam ten, na ten zvonek, co je tam pod ne zazdítý, že? Potom si sedli do lavic, vzpomínali na ty facky, na ty pětky, jak to tenkrát létalo, že? Seděl ale půl hodiny, když se otevřeli dvera, starý pan učitel Kocmánek jich dojel navštívit, že? Všetci vyskočili, že? Jan Mažárek utekal první, že? Velice jich vítá, pan učitel, pravda, už ty roky, že? Jankovi 55, že? Ten už měl 80. A chlapče můj drahý, který ty jsi? Který ty jsi? To už je roku. Já nech se na ní dívá. Pane učiteli, vy mě nepoznáte? Jsem se dával v první lavici. Bývali jsme důle v jedině. To malované žůdro. Pan učitel vzpomínal, počkaj, tam bývali Mažárku. No však já jsem její Janek. Jsem se dával v první lavici. Co? Ty jsi ten malý Janek? No s tebě je chlapisko. Janíčku, takový pan učitel menší. Tak co Janíčku? Povná, zdravý jsi, pravda, ženatý jsi. Kolik máš dětí? Janek povná, zdravý jsi. A i ženatý. Děcek mám 10. Co? 10 dětí? Mažárku, je to možné? 10 dětí? No to je hrozné. To je hrozné. No už tě poznávám. Už tě poznávám. Ty jsi poráden stejný, jak ve školi. Pilný, pilný, ale nepozorný.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj

0: nikdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: I'm Vláďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky. Golden Czech Hände. OK? Nothing problem. You, very nice. Very nice, beautiful. Fakt. Jako, že máš very nice eyes. Nice pencil of eyes. Hele, Čekoslovak

0: kazeťák Hír, jo. Hej, bacha.
1: Neslepte, jak pán?
0: Hele. Hello, jo.
1: Za ruka?
0: Hele. I'm going. I'm playing. Špinavá, špinavá. Špinavá krásná holka. A mě na kolena dostala. Teď na mě blbě kouká. A to je zakázaný, jo? To je dobrý, ne?
2: Jak to pereš?
3: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Krásnej byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vlastníme z Lobí Vensa, co se známe. My se známe tak, že jednou já jsem byl na návštěvě někde a pak jsem potřeboval rychle vlíz do skříně a on tam odtud vyšel. No, ale od té doby mě napadovuje. Mě maminka, když jsem měl takový ty první pokusy ve filmu, tak moje maminka přijela se pojít do Prahy na slavnostní premiéru. Na mě nevyšla kytka akorát ten den. To jsou takový zhody okolností a stáli jsme na refíži na Příkopech a tam šel Venca. Já pám, maminko, to je vaše čtek, to je komik takový, ale to ne, že by to chtěl, to on je od narození. A teď něco, já pám, Vendy, pojď sem, prosím tě. Řekni něco, mamince, on pám. Maminečko, jsem byl tak prdlý včera. A naše maminka povídá, to je náš Laďa. Já jsem pro tuhle tu věc, pro tenhle ten bál udělal, co jsem mohl. Já jsem se i vyzdobil, udělal jsem si fousy, znamínko krásy. Jsem mezi servírkama, jako servír hlavní. No a cítím se tady velice pěkně, přestože moje maminka mě vždycky zrazovala před tím prostředím. Moje maminka byla přesvědčená, že v barech a v takových podobných krčmách tancují nahý děvčata na stolech. A my jsme se jednou vrátili, byli jsme v Roxy, já jsem neměl ani korunu ze stipendie a maminka pá, kde v Roxy? A pá, maminko, ale tebe podfoukli. Tam nikdo takovej nebyl. My jsme tam kvůli tomu šli, kvůli tomu jsme do toho vrazili ty peníze. Nikdo tam nebyl. Já mám takový pocit, že kdyby mnozí otrlí námořníci přišli dneska do těch diskosíní, tak se zhroutěj nervově. Můj tatínek byl vodák každým coulem. Tatínek, jak přišel z práce, vzal pruty a šel k vodě. A po večerech, když u ty vody bylo zima a nebylo na nic vidět, tak dělal zase na destilaci takový ty hady, ty šneky, víš? Pro celý Ivančice skoro. My nemáme rádi švestky v tom pevném stavu. A se bojíme, že je to špatně vypeckovaný a nevím. Tatínek skoro pro celý Ivančice udělal ty šneky, samozřejmě na četníky, nezapomněl. Těm to dal darem, aby nezáviděli. Tatínek nepil, náš tatínek teda nepil. Chci říct, nechodil do hospod, on pil doma jako samozásobitel. No, ale jsou v životě mužskýho, já to pozoruju na sobě, taky takový dny, jako kdyby k nám byl měsíc tou odvrácenou stranou. Najednou člověk potřebuje chlap chlapa, aby s ním probral mezinárodní události, celostátní bilanci, si o tom popovídal a tak dále, že jo. A já jsem svý ženě jednou řekl, když jsem se vracel z jedné schůze, takhle asi ve 4 hodiny ráno. Ona mi nadávala. Já řekl, Olínko, to je taková smůla, že jsem si vzal právě tebe, která nekouříš a nepiješ. Já povídám, ty teď se ke mně chováš, kdyby mě doví, jak bylo. Víš, jak bys zvracela, kdyby všecko, co já jsem dneska vypil, vypila?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Ahoj, holubice.
1: Ježíšmanko, ty, co tady děláš?
0: No, bydlím tady, ne? To víš, když jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
1: Nic, totiž já nevím.
0: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
2: No, hezký.
0: Tak měl jsem důlko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
1: Je to Jaromír, pan Poupě.
0: Těší mě, já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to, když si tady trochu dělám pohodlí, co? Volíte, já jsem 6 hodin na cestě.
2: Ne, to je trapná situace, já bych snad raději šel.
0: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
2: Tedy promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
1: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
2: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
0: Proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
2: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
0: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
1: Abys rozuměl?
0: No.
1: Pan Poupě no. Je doktor.
0: No díky, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no to je doktor nebo zahradník.
2: Proč zahradník?
0: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
1: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, Poupě.
0: No... A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ním vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský názvy, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
2: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
1: Migréna.
2: Ano, tak.
0: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
2: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... No, vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že? Já na to nemám nervy.
1: Pane doktore, Poupě, uklidněte se.
2: Ne, co pak to jde?
0: Ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás... Sakra, Andulo, kde mám župán?
1: Já nevím.
2: Já.
0: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
2: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapas.
0: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne. S tou fajfkou, víte, helejte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
3: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokršpaněl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, abych ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velice kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferd do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval, vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pase se uspořádáme derby až do úplného vítězství, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale autopes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si do dály a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíštění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ten mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručeji zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, prosím vás, ten pultík se nějak zvyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Zimmermann vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprsk... Podívejte se na blbost.
2: Aha, v zašlém plášti a s prašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
1: Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Zimmermannovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Zimmermannově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Zimmermann krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za mambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.
0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citů.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím, račte si hačnout, tak co to bude?
2: Ostříhat.
1: Velmi správně. Tak jak to vezmeme, tady bych udělal takovou hezkou rostomlou pěšinku, tady trošku ubereme, že ano, paneho, vy ale máte porost, takovou lavičku, to je radost stříhat, nebojte se, budete spokojený, prosím, moc spokojený. Udělám vám přímo anglický trávník.
2: Ale dejte pokoj, já bych s tím něco metal.
1: Jo, tohle už jste slyšel. Víte, kdo je sám sobě hrobařem?
2: Ne.
1: Ten, kdo fandí Slávy. Dobrý, co? No. Pane, to není manča. Tak to jsou funebráci. Poslyšte, nejste vy náhodou slávista?
2: Ne.
1: Tak vidíte, já jsem to hned poznal. Na první pohled pán je inteligent, tudíž nemůže být slávista. Teda řeknu vám, vy mi to nebudete věřit, ale já slávistu poznám na první pohled. Já mám totiž na ně čuch. To byste koukali, jak já se na nich vyzádím. Já každýho odstříhám na blbečka.
2: Ale to snad...
1: Nic, trochu jsme zluftovali, že? Měl jste tam takový malej pupínek, no a šup, je pryč. Teda, kdybyste s tím šel do kosmetického salonu, tak se nedoplatíte, no a u mě to v taxe.
2: No prosím vás, dávejte pozor.
1: Pardon, já za to nemůžu.
2: Jo.
1: Já když si vzpomenu na Slávy, tak do mě vjede taková zlost, že bych vraždil.
2: No proč?
1: Podívejte se, já vám řeknu tak. Proč ti saláti nevytvoří dudáckou kapelu? No řekněte. Pane, já vám něco řeknu. U mě slávista ani není člověk. Ne, to nejsou lidi. Ať se doma ládujou knedlíkama, ale na fotbal ať nechodí.
2: No, to máte pak... Prosím vás.
1: To nic, to byl jenom takový malý renonc.
2: Zase pupínek,
1: ale
2: ne?
1: Ne, trochu jsem to vzal i z kůží. No. Ale já vám řeknu, já ty kluky slavistický tak nemám rád.
2: No, ale proč mě? Mně teče krev.
1: Ale to nic, jenom kousek kůžičky to odneslo, no tak já vám ji dám na památku.
2: Ale to super.
1: Aspoň si vždycky vzpomenete... Že za to může slávista?
2: Pane, ale jak na to tak makám? Vy jste mi ustříhl kus krku.
1: Ale ne, kus jenom trošku, ale hlavička drží. To je nejdůležitější. Nebojte se, v neděli půjdete hezky na Spartu.
2: No ale co bych tam dělal, prosím vás, bez kus krku, to je prosím.
1: A co byste tam dělal, vy se ptáte, co byste tam dělal? No kouká na ten koncert, na tu parádu. Tak moment, nejste vy náhodou slávista?
2: Ne, to bych se neodvážil, ne.
1: A to byste taky byl blázen, když jsou to lázaři.
2: Jau, to bolí, to nebolí.
1: Sakra, já vám řeknu, sakra, to vaše ucho mi pořád cikáží.
2: To vidím, to cítím.
1: Tady přece mám někde pitralonek, tak trošku to...
2: Pálí
1: pitralonek, správný pitralonek musí trošku pálit, je to taková malá ranka, no. To byste měl vidět pořádný sportovní úraz.
2: Malá ranka, já tam mám otvor, prosím vás. Prosím vás, mně už by to stačilo. Já už jsem úplně dobře postříhaný.
1: To vás ani nesmí napadnout. Takhle poštucovaný vás přece nepustí. Ne, pane, to ne, ze salonu ne. Já jsem, prosím, profi.
2: Ano, profi, jste mě několikrát.
1: No. Kdyby vás takhle stříhal nějaký slávista, prosím, no tak to se nepoznáte.
2: To nic,
1: to se muselo stát, když se takhle vrtíte. Je to kousek nosu, já ho hodím do košičku, tady vám to zavážu. Pane, co to děláte? Teď vás pořežu, kam jdete? Ale počkejte, já vám chci zastřínout kotlety.
2: Ne, nikdy.
1: Sakra je pryč. No a nezaplatil. A ke všemu utekl s ručníkem. Jaký bláze, nebo co? Ježišmarja, že to byl slávista.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak blbě ucelujete. Přijde smích za chvíli. Váš třídní původ.
2: Co to je? Já bych viděl, co to je třídní průvod, ale třídní původ, to slyším poprvé v životě.
1: Řekněte nám, co dělal váš tatínek.
2: Můj tatínek celý život dělal horníka.
3: No tak vidíte, máte třídní původ.
2: No vážně.
3: No třídní původ dělnický máte, buďte rád.
2: Jo.
3: No.
2: Dobře.
1: Jaká je vaše rasa? Jste Ariec, Žid, Aziat nebo Černoch?
2: Asi to první, a jak se pozná, že jsem Ariec?
3: No to se pozná tak, že máte modré oči, blond vlasy, plochou lebku, no?
2: Já mám akorát plochou manželku. No.
1: Tak s tatarama dneska. Řekněte tam aspoň, jestli jste věřící.
2: Já ničemu nevěřím.
3: Vy ničemu nevěříte? A kdo si myslíte, že stvořil člověka?
2: Člověk, Bůh, stvořil Adama, potom mu vytrh slepý střeva a udělal z něj plačkovou.
1: Hlejte! Nechte si ty vtípky laskavě, jo? Teďka si posvítíme na váš kulturně-politický rozhled. Jistě znáte známé socialistické satiriky Voskovce a Wericha. Řekněte nám aspoň jeden jejich film.
2: Jeden bych věděl. Benzín a... Benzín no, a...
3: Ještě něco, no, tam. Ještě jedno slůvko tam patří. Před tím benzínem.
2: Nafta.
1: Něco jiného. Něco a benzín je v tom názvu. Něco a benzín.
2: No nevím. Co.
3: No já vám pomůžu. Ženy si to dávají na obličej, aby jim nebyly vidět pupínky.
2: Plynová maska.
1: Já už na to opravdu nemám nervy. Poslední otázka už to mám pro Zemska. Hlejte, poslední otázka. Jak se jmenoval film Zdeňka Svěráka a Ladislava Smojaka, ve kterém Iva Janžurová svádí Jiřího Sováka?
2: Marečku, ukažte mi pero.
1: Podejte mi pero.
4: Mladý muži, vyprávějte nám také nějakou příhodu ze života.
2: A co?
1: Znáš cokoliv, řekněte nám třeba, jak se vám žije v dnešní společnosti, co se vám líbí, co se vám nelíbí. No, něco takové nám řekněte.
2: Mně se v dnešní společnosti všechno líbí. Já mám život rád. Nesnáším akorát zvířata, rostliny, malí děti a starý lidi.
1: Co vám udělali zvířata, rostliny, děti a starý lidi, že nenávidíte?
2: No, zvířata, to je pěkná hávě. Je jenom to bučí, čeká, mňouká a překáží. Hlavně ty mláďata, každou chvilku na dvoře uklouznu po nějakém kotěti nebo houseti a rozbiju si hubu. Je jediný zvířata, který jsou mi sympatický, jsou pavouci. Ale ty zase, když v noci běhají po skříních, tak strašně prášej. Moje teta zase zvířata úplně mi miluje. A ona si teď, představte si, pořídila mi místo pejska, tchoře a spí s ním po posteli. Já jsem říkal, a co ten smrad? A ona, že prej už si zvyknu. No. Rostliny to taky nesnáším. Hlavně ty masožraví, to je pěkný ksindl. žere si to jenom masičko, poprosím. A když to budáte knedlík, tak to hned vybleje. Potvora jedna... No, to je pěkná potvora mlsná. A dokonce si troufne na člověka. No, stal se případ, že nějaký houbař je do masožravýho lesa na houby. Je to teda pravda, že přines plný košík hůb, ale přišel s úplně užranýma nohama a jednou rukou. No a ještě, že mu zbyla ta druhá ruka, že mohl přinést ty houby. Nebo nějaká ženská zase čučuka k masožravýmu tulipánu a on jí ukosnul nos. No a mně se jednou stalo, že jsem si odskočil na malou. Do masožravýho popole a od té doby koktám. No a děti, to je úplný vrchol. Je to furt hladový, dělá to rambajs a smrdí to jako ten tchor. No, byli jste někdy na dětským představení v Lodkovém divadilku? To je jako plynový kokomoře. A ty učitele si v tom klidně sedějí a usmívají se, jako by seděli na nějaký kokopci ve vysokých Tatrách. No a starý lidi toto ani nemluví. Já jsem teda vždycky starý lidi měl rád. Já bych ku příkladu nezabil ani 70-letou babu. Ale oni jen vlezou do tramvaje, už koukají, kdo by je popustil sesednout. Pořád jenom kňouraj a nechodí do práce a pumpují stát o důchod. No já vám řeknu případ, co se mě jednou stalo se starýma lidma. Jel jsem v nabitý tramvaj, krásně jsem si seděl a nade mnou se stála taková stará, no docela sympatická papani s dvěma velkýma taškama. Koukal jsem jí do obličeje. Měla na čele naběhlou žílu. No a asi ty tašky byly těžký. A když jsem vystupoval, no, tak jsem jí velice ochotně uvolnil místo a velice zdvořile jsem jí řekl, no tak si sedni, babo. A vy víte, jak jsem jí odvděčila? Začala na mě zvát, že jsem hovado a dobitej. No co tomu říkáte? Já po ní kamenem a ona po mně chlebem. Vlastně v obráceně, no ale o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak, to je v pořádku, samozřejmě, můžeme k rozhovoru. Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
2: Mohy. Zatím je to katastrofa.
1: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
2: Mě ne. Vás možná ano. Vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
1: Můžete to nějak vysvětlit?
2: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou neděli sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
1: Jak je to možné?
2: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
1: Jako kdo?
2: Brablenci.
1: Brablenci.
2: No, brablenci, vy neznáte brablenci?
1: Neznám.
2: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
1: Aha. Ferda Mravene.
2: No, když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: No vidíte, přátelé, tomu říkám sportovní vynalézavost. Kolikrát nám píšete, že nevíte, jak se máte sportovně vyžít. No a tady se podívejte na mistra, jak vypadá v zimě, když se skouluje. No nic. Mistře, myslíte si, jakou úlohu hraje v životě sportovce strava?
2: Strava. Vážení přátelé, já bych to řekl asi takhle. Strava v životě sportovce je nezbytná.
1: Mistře, já se vám kořím. To je vynikající postřeh. To by mě nenapadlo. Vy nám určitě řeknete i proč je nezbytná.
2: No, mladý chlapče, aby se sportovec najet. Poněvadž sportovec je člověk jako každý druhý, že? Jako třeba vy, nebo my, nebo já.
1: To je úžasné, no. Jak vám to myslí, mistře.
2: No, je...
1: Víte, že mi ten rozhovor s vámi hodně dává.
2: No to se ani nedivím, člověče, teď tak já mluvím jako bachor. ty říct, jako kráva. Jako kniha.
1: Ano, skutečně, mistře, to potvrzuji, jako kráva. Jako kniha. Mistře, existuje snad nějaký druh sportu, který nesnášíte, nebo který nemáte rád?
2: Já jsem docela rád, že tady napřetřes padla tahle otázka. Mladý chlapče, to jste udělal dobře. On totiž skutečně existuje sport, který nemám rád a nenávidím ho přímo. A čím víc ho provozuju, tím víc ho nenávidím.
1: Já hořím nedočkavost.
2: Co?
1: Který sport to je?
2: A to vám neřeknu. A kdybyste po mně dupal, tak vám
1: ale
2: řeknu. Já se někdy zapřu.
1: Diváci jsou právem zvědaví.
2: No. Neňuďte mě. Chci říct, neňuďte mě.
1: Ale mistře, tak když už jste to nakousl, mistře. No, já vám třeba něco slíbím.
2: Tak si klekněte.
1: Ne, mistře, to
2: ne.
1: Něco jiného, co
2: vy mě nový
1: chcete.
2: Kalhoty. No. Ne, no jo, tak, ale musíte pod jednou podmínkou.
1: Pod jakou?
2: Že se potom budeme spolu koulovat.
1: Prosím, bude mi ctí, je to váš oblíbený sport, prosím.
2: No, prosím.
1: Tak který sport nesnášíte, už nám to řekněte.
2: Bumerang. To jsou takový rány do hlavy, že bych to snad nepřál ani vám. Víte, já mám rád přesnost, chlapče, ale co je moc, to je moc. Ono se mi to vrací pořád do toho samého místa. A ono je potom úplně jedno, jestli to pěstujete na zdravém vzduchu. Já vám něco řeknu, ona taková rána na zdravém vzduchu, do zdraví hlavy, teda do hlavy, to snad bolí ještě víc.
1: Mistře, jenom nechápu, proč tedy tím bumerangem tak zarputile házíte, když vám to nedělá dobře na hlavu.
2: No asi takhle, chlapče, ono se asi nadarmo neříká, co se škádlívá, rádo se bývá.
1: Tak to nevím, mistře, co bych vám na tohle řekl.
2: No to byste na to říkal, to je můj bumerang a moje hlava.
0: Rádio Jihlava, 101.